drobným spožděním vám přeje dobré ráno. Tonda Kocábek, pode mnou Portishead v coveru od Aby. Máme neděle 14. června roku 26. Vy posloucháte Rádio 1.